0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska máme na pořadu galaxii s vlastním prstenem. A to není šperk, to je porodnice hvězd. Řeč je o galaxii NGC

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Anglická hudební stanice Music Box odstartovala své vysílání v Británii na konci března 84.
2: It's here, the complete music service for your eyes and ears.
3: Music Box in stereo.
1: 11. července 1984 rozšiřuje Music Box své pokrytí do Evropy a na Střední východ. Stanici naladí kdokoli s pěkným drahým talířem za oknem anebo s vychytávkou v podobě kabelovky.
3: It's happening all over Europe, 18 hours a day, 7 days a week, in color, in stereo, pop, quizzes, news and videos. It's enough to drive a man wild.
1: Britská verze MTV Music Box s aktuálními hudebními hity, pořady, soutěžemi a rozhovory půjde ale naladit i za železnou oponou pomocí provizorních satelitních systémů a mnoha mladým lidem poskytne možná první pohled na život ve svobodném světě.
3: Music Box.
2: It's heaven on wheels.
4: Beep, beep, beep, beep, yeah.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama

0: Rádio.
1: Positions.
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Are any of you even listening to me?
1: I traveled here today to tell you that things do not go well for you in the future.
0: But tonight we got a shot. There is a perfect configuration of people in this diner that can save humanity.
2: What happens if we fail?
0: I really don't like to say it out loud. It's kind of a morale killer.
3: V online videopůjčovně DaFilms najdete nově sci-fi komedii Zlom vás, bav se, neumři. Je to velký návrat režiséra Gora Verbinského po 10 letech od jeho posledního velkého filmu hororu Lék na život v roce 2016. Přičemž vývoj snímku Good Luck Have Fun Don't Die trval celých 8 let, než se dostal na plátno. Muž z budoucnosti v podání Sama Rockwella se vybírá skupinu nespokojených hostů z Bystra v Los Angeles, aby s ním zabránili apokalypse způsobené vzbouřenou umělou inteligencí. Sam Rockwell prý potřeboval 4 měsíce, aby se naučil úvodní monolog své postavy, protože šlo o extrémně komplikovaný text. Ke stvárnění muže z budoucnosti navíc nosil kostým vážící přes 18 kilo a chladící oblek, podobný těm, jaké používají astronauti. Kritici srovnávají Rockwellovu postavu se šílenými věštci z filmu Terryho Gilliama, jako je Král rybář nebo 12 opic. Film měl světovou premiéru na festivalu Fantastic Fest v roce 2025 jako tajná projekce a diváky i filmové novináře zaskočil. Nikdo dopředu netušil, že takový snímek vůbec vznikl. Sci-fi komedii Zlom vás, bav se, neumři si můžete nyní vypůjčit online na DaFilms za 80 korun.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: You might remember this story with a twisted plot. A strange and violent stalking case.
4: A jealous wife, romantic rivals, blackmail.
5: I wish everyone would just tell the truth.
1: Na Netflixu dnes přistává true crime dokumentární sonda Příběh toxické lásky. Dokument režisérky Alexandry Lacey sleduje skutečný případ z luxusního kalifornského předměstí, kde čerstvě vdaná žena začne dostávat výhružné e-maily od tajemné osoby vystupující pod jménem Lilith is Truth. Podezření rychle padne na ex-manželku jejího muže, která je za plánování násilné pomsty zatčena, jenže vyšetřování postupně odhaluje mnohem komplikovanější síť lží a manipulace, ve které už není jasné, kdo je vlastně oběť a kdo padouch. Snímek se soustředí na tři klíčové postavy manžela, jeho novou ženu a jeho bývalku a nabízí exkluzivní pohled na rekonstrukci celého skandálu, který silně rezonoval americkou společností několik let. Příběh toxické lásky můžete od dnešního dne sledovat exkluzivně na Netflixu.
6: There's so much deception and so much dishonesty.
7: It seems like I've been sleeping with the enemy.
8: We had our obligation to go back. To look at the case again.
9: I don't know if anything that I know about her is true.
10: Who is Lilith? That's the question.

0: んなくてもいいわよ。
1: 金余っちゃった、持ってけよ。
0: 残しといて今度まで。
1: 使っちゃうよ、持ってりゃ
0: いいわ。
2: Prestižní edice Criterion Collection přidává do své sbírky další japonskou klasiku Krutý příběh mládí od režiséra Nagisy Oshimi. Snímek z roku 1960 znamenal pro japonskou kinematografii podobný zlom jako pro tu francouzskou Godardův U konce s dechem. Oshima s ním rozbil dosavadní konvence domácího filmu. Vypráví příběh studentky Makato a mladíka Kiyoshiho, kteří se po nešťastném setkání s agresivním řidičem zamilují, ale z jejich vztahu se postupně stává temná spirála vydírání a zneužívání. Z ochránce se stává pasák z milované ženy oběť. Criterion k filmu přistoupil s parádní péčí. Nová 4K restaurovaná verze obsahuje nekomprimovaný monofonní zvuk a jako bonus přibalili i Oshimův úplně první celovečerní film Ulička lásky a naděje z roku 59 a také krátký snímek Zítřejší slunce. Nechybí ani rozhovory s filmovým historikem Tonym Rainsem a kritické eseje. Krutý příběh mládí nyní najdete ve 4K Ultra HD a Blu-ray v edici Criterion Collection.
3: Anta tachi no tame ni itteru no yo. Ima gurai no toshi de kizutsuku to kizato ga itsu made mo nokoru wa yo.
4: Kenakota iwanaide kure.

Než nás zítra přivítají nové kinopremiéry, mám pro vás rychlý souhrn nejlépe hodnocených filmů posledních dvou týdnů. Fandové hororu si přišli v kinech na své se Smrtelným zlem v plamenech. Nová kapitola slavné série Evil Dead, ve které truchlící Alice omylem probudí démony skryté v prastaré knize a rodinná sešlost se tak změní v krvavý masakr. Christopher Nolan se pustil do antického eposu s Odysseou. Matt Damon jako řecký král Odysseus se snaží po trojské válce vrátit domů k manželce Penelope, zatímco mu bohové staví do cesty obry, kouzelnice i mořské bouře ve velkolepém obsazení s Anne Hathaway, Tomem Hollandem, Zendayou nebo Charles Teron. Mexicko-španělská dramedie Mouchy nabízí komornější tón. Padesátnice Olga si musí zvyknout na podnájemníka a jeho devítiletého syna, se kterým ji nakonec spojí láska k arkádovým hrám. Z dokumentů zaujala v kinech výstava na plátně Frida Kahlo, intimní pohled na život a tvorbu ikonické malířky přes její vlastní dopisy. A český snímek Dalaj Lama Oceán moudrosti, který mapuje tři dekády natáčení s tibetským duchovním vůdcem. A pidižvíky baví hraná verze Odvážné Vajany s Dwaynem Johnsonem jako polobohem Mauim, takže pokud máte doma malé dobrodruhy, víte kam s nimi. Do kina. Tak to jsou nejlépe hodnocené snímky v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Tento čtvrtek toho moc nebude a naprostá většina je z české produkce. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu, ať už v jakémkoliv čase a především, že posloucháte Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitál neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: Bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. This right here is a power play.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoomrádia a Huči Kuči Tance. Do kin dnes vstupuje Padlé ovoce nebo restaurovaná groteska Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Disney Plus přináší nový pohled na Pompeje, město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem, a Ryan Reynolds potvrdil dalšího Deadpoola. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: ယ်စန်းဒီနေပြီးသူ့ကိုခွင့်တိုင်သွားတယ
1: ်ရှင်တမိပြောခဲ့လေလိုက်မှု
0: ငါမေးတော့မသိဘူးတဲ့
2: Do vybraných českých kin vstupuje drama Padlé ovoce, letošní vítěz hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Barmský debutující režisér Ang Foy natočil koprodukční snímek Myanmaru, Česka a Francie o dvou mladých ženách, které se zbližují uprostřed vyčerpávající práce v textilní továrně v Rangúnu. Jejich vztah se rozvíjí tiše přes drobná gesta a nevyřčená přání v prostředí, kde láska mezi ženami zůstává společensky nepřijatelná. Mezinárodní porota vyzdvihla, jak se film z hloubavého portrétu přátelství nečekaně promění v drásavé drama o posedlosti a queer touze. Snímek si odnesl křišťálový globus i odměnu $25,000. Padlé ovoce najdete nyní ve vašich kinech pod hlavičkou Atlas Cinema.
3: Nimi ha manaro mchabu.
1: Hoje fica bem mine.
3: Yo nga aini wo yang mwe lou bian mi.
4: Nlo a mie pai ne so ro ta thei ni bo.

Ryan Reynolds na akci Fanatics Fest 2026 potvrdil, že se chystá další film z franšízy Deadpool, který by měl navázat na poslední hit Deadpool and Wolverine. Herec zmínil, že v komiksech od Fabiana Nicieze a Garyho Dugana zůstává řada zajímavých nespracovaných látek, ze kterých by mohl nový film těžit. Nekonkretizoval však, jestli půjde znovu o solo příběh nebo spíš o ansámblovku, kdyby byl Deadpool jen jednou z hlavních postav. Je to trochu zvrat oproti tomu, co Reynolds tvrdil dřív. Ještě v roce 2024 říkal, že čtvrtý solo film působil zbytečně opakovaně. Deadpool and Wolverine se stal nejvýdělečnějším R-rated filmem historie s tržbami přes 1,3 miliardy dolarů, takže studio má víc než dobrý důvod v sáze pokračovat. Ruku na srdce, já moc na komiksy nejsem, a když, tak artovky, ale Deadpool, to je jiná písnička.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Co je, co se děje?
3: Kontrola.
4: To je všechno?
3: Všechno.
4: A co je v těch bednách?
3: Taky kuřata.
4: No, taky. Na to se podíváme potom. A kde pak máme sklad?
3: Vzadu, kde by byl.
5: Do českých kin vstupuje digitálně restaurovaná klasika Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam, kterou letos na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary uvedli v sekci Classics. Legendární tragikomedie z roku 88 sleduje trojici kamarádů z Karlových Varů, kontrolora Pepeho, veterináře Dětka a provozáka Františka, kteří si užívají volných vztahů a nezávazného sexu, dokud se nezjistí, že jeden z nich je HIV pozitivní. Ve své době kontroverzní snímek natočila Chytilová se členy divadla Sklep, takže hlavní role si zahráli přímo Tomáš Hanák, Milan Steindler a David Vávra. Restaurování filmu vzniklo díky spolupráci Národního filmového archivu, Státního fondu audiovize a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary z původních obrazových i zvukových pásů. Snímek byl v roce 89 dokonce československým kandidátem na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Kopytem sem, kopytem tam, nově digitálně restaurovaná Chytilová, nyní opět v českých kinech.
6: Sakra. Člověk, aby se furt něčeho bál.

0: We all know the story of Pompeii, right? The story of Pompeii is a story of death. Or is it? Let's try that again, shall we?
1: Na Disney Plus dorazila nová třídílná dokumentární série Pompeje, město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem, která kombinuje inscenované drama s vyšetřovací dokumentaristikou. Hvězda z Thora nebo Avengers se tentokrát v roli průvodce vydává po stopách posledních 24 hodin před výbuchem Vezuvu a s pomocí archeologů, historiků a geologů odhaluje důkazy, že mnozí obyvatelé Pompeji měli šanci katastrofu přežít. Seriál, který kombinuje nejmodernější archeologické objevy, expertní analýzy a hluboce osobní vyprávění, tak boří dosavadní představu Pompeji jen jako příběhu zkázy a místo toho ukazuje lidské drama odolnosti, obětí a přežití obyčejných lidí ve stínu sopky. Sérii režíroval a napsal Tom Barber Might a vznikla ve spolupráci s National Geographic. Pompeje, město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem, najdete nyní na Disney+.
2: The goal is to find the survivors.
0: Every one of them left behind a story.
3: Check this out.
0: Wow. A story of what it was like to experience that day. To live it.
4: There's something here you're going to really want to see.
0: This is amazing. Past feels so close.
5: Come on! There's no time to waste!

Co nového dorazilo dnes do českých kin? Padlé ovoce, koprodukční drama Myanmaru, Česka a Francie o dvou textilních dělnicích v Rangúnu, které si navzdory tíživé realitě hledají cestu k intimitě a lásce. Debut režiséra Ang Foye, který získal hlavní cenu Křišťálový globus na letošním festivalu ve Varech. Do kin vstupuje také Mistryně, české vztahové drama s komediální nadsázkou od Bohdana Karáska. Marie Švestková a Jiří Havelka jako bývalí manželé, kteří se po letech znovu potkají a řeší nezodpovězené otázky své minulosti. Bardotky, česká komedie Hany Hendrichové o třech kamarádkách po 60, které představují Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová, které si po letech stereotypu najdou nový životní elán a odhalí společné tajemství. A do kin se také vrací restaurovaná groteska Kopitem sem, Kopitem tam Věry Chytilové z roku 88. Sledujeme partu přátel v Karlových Varech na konci 80. let, stínované hrozbou AIDS s herci divadla Sklep v hlavních rolích. Tak to byl kompletní výčet novinek, které dnes vstupují do kin. Hovk!

0: it's time to sing some happy songs.
1: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Díky, že jste si naladili Zoon Radio s tou nejlepší muzikou v éteru, a to znamená jediné. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, log management, SOC
3: recovery plan.
1: Endpoint detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska máme na pořadu galaxii s vlastním prstenem. A to není šperk, to je porodnice hvězd. Řeč je o galaxii NGC 4736, kterou znají hvězdáři taky jako Messier 94. Rentgenová observatoř Chandra od NASA nám odhalila z brusu nový pohled na tuhle spirální krásku. A poslouchejte pořádně, má kolem sebe jasný vnitřní kruh.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: We're looking forward to some exciting things like going on tour for everybody and to let them come out and see us in action.
2: Poměrně neznámá rodinná kapela The Bard 22. července 82 vydává své druhé album All This Love, které se jim vážně povedlo a stanou se z nich přes noc hvězdy R&B díky dvěma singlům All This Love and I Like It, které si dáme právě teď.
1: Yeah, we're gonna give you The Bard's fever.

30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: Lisa Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test. Log Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Že by klidně mohla být planetou, jenže obíhá objekt, který obíhá hvězdu.

0: Musíš se se mnou vrátit.
1: Kam?
0: Zpátky do budoucnosti.
2: 30. července 1992 konečně nasazují v československých kinech Návrat do budoucnosti 2.
0: Rychle, dělej, nastup do auta.
3: Ale možná byste měl vědět, že Jennifer a já jsme se chtěli projet.
0: Tak jdem s sebou, když se to také týká.
3: Jak to myslíte, co my dva máme od budoucnosti očekávat? S blbnem nebo co?
0: Ne. S tebe a s Jennifer budou lidi. Jo, vaše děti. Musíte udělat něco pro vaše děti.
2: Robert Zemeckis a Bob Gale přiznali, že původně neměli zájem o pokračování jejich úspěšného hitu Návrat do budoucnosti z 85. a že otevřený konec prvního filmu byl prostě myšlen jako poslední vtip. Studio ale spředlo plány na pokračování a dokonce na dvě pokračování. Zemeckis tvrdil, že kdyby věděl, že se chystá pokračování, byl by se ujistil, že Martyho přítelkyně Jennifer nezůstane na konci prvního filmu v autě.
3: Není mi vůbec jasný, jestli tam po téhle silnici dojedeme.
4: Silnice? Tam, kam jedeme, nepotřebujeme silnice.
5: Létajte dole, Ryan. Co se tu sakra děje?
2: Tentokrát Marty McFly a Dr. Brown zasahují do budoucnosti a ovlivní události 21. říjnu 2015, které změní minulost a celý běh jejich současného světa. Na památku filmu 21. října 2015 změní deník USA Today svůj vzhled na futuristické logo obsažené ve filmu a znovu vydají titulní stránku s Martym Juniorem, který byl zatčen.
0: Podívej se, co se děje tvému synovi!
3: Vypadá stejně jako já. 2 hodiny po zadržení byl Marty McFly Junior vyslýchán, obžalován a odsouzen k 15 letům vězení.
0: Je to možné? Justiční systém pracuje rychle, právníci jsou zrušeni, neexistují.
2: Návrat do budoucnosti 2 přináší také mnoho technologických vychytávek budoucnosti. Společnost Nike později vyvine skutečnou verzi samozavazovacích tenisek Mach, přičemž výtěžek z prodeje této limitované edice bude věnován výzkumné nadaci Michael J. Fox Parkinson.
3: Ta bunda mi nepadne.
6: Úprava velikosti.
0: Vyndej si kapsy vem. Dnešní mládež nosí kapsy na ruby. Vem si tuhle čepici. Perfektní. Vypadáš jako tvůj syn.
2: Tento film byl podle režiséra Zemeckise nejpokročilejším filmem své doby díky použití všech dostupných filmových triků. Přeci jen na konci 80. let koncept CGI teprve začínal.
0: Zjevně bylo kontinuum přerušeno a vytváří se nový, současný události, takže alternativní realita.
2: Astrofyzik Carl Sagan označil Návrat do budoucnosti 2 jako nejlepší film o cestování časem, jaký kdy byl natočen. Chválil přesnost při manipulaci s několika časovými liniemi, jako i to, co by se skutečně stalo, kdyby bylo možné cestovat časem.
0: Ale cestování časem je příliš nebezpečné. Lépe, když se odám studiu dalšího velkého tajemství vesmíru. Žena.
3: Automatický kraničky, no skvělý.
5: Já mám dceru?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se díváme dolů k Šanghaji, kde odstartovala čínská raketa Gravity 1 a to rovnou z paluby lodi kotvící v moři. Jak uvádí space.com, jde o nejvýkonnější raketu na tuhé palivo na světě, která vynesla 9 družic přesně na jejich určené oběžné dráhy. Tenhle podsaditý stroj, provozovaný firmou Orient Space, měří kolem 30 metrů, necelou polovinu výšky Falconu 9. Zavalitá, robustní, tak trochu jako já, jen o pár desítek tun těžší. Byl to už třetí úspěšný let, všechny odstartovaly z lodi na moři. A brzy má následovat další mise s várkou čínských internetových družic. Portál space.com dodává, že se chystá i větší Gravity 2, možná ještě letos, opět z oceánu. Startovat z houbající se paluby, inženýři mají železné nervy a zřejmě i žaludky. Držte se svých oběžných drah, přátelé, ať už jsou jakkoliv malé. Mějte se podamsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: heard about new Crayola Magic Scent crayons, I got nosy. Wow!
1: 16 úžasných barev a 16 ještě lepších vůní. Žvíkačka, čokoláda, banán, jahoda.
0: Like bubblegum. Coconut.
1: Mňamka! Lákavé vůně samozřejmě přinesou obrovský zájem o nové voskovky, ale zvýší také apetit. Místo, aby děti kreslily, začnou se ve velkém ládovat barevnými voskovými pastelkami.
0: Dobrou chuť.
2: Děkuji.
1: Crayola tento vonavý sladký zázrak rychle stáhne z obchodu a přijde s aromaty, která udrží voskovky na papíře místo v žaludku, jako vůně nového auta, les, mýdlo nebo dětský pudr. My se jen můžeme těšit, co nového přinese Crayola pro malé i velké umělce.
3: Crayola, Crayola rock!
2: New Magic Scent crayons from Crayola. What will they think of next?
0: Who knows?

0: On bude 25 let tvrdit, že nekradl po obchodě.
1: Já jsem nekradl.
0: Šel s kolem obchodu a rostolovitá obsačka si lipatý ti skočila do kapsy.
1: Jo.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: S4 stavební.
4: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
3: S4 stavební.
4: Více na www.s4stavební.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Prodáno.
2: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: superech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz

0: Náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Hosty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
4: Powerplay.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na měsíc, kde se rozhořela zajímavá debata. NASA dlouho míří k jižnímu pólu měsíce kvůli vodnímu ledu, ukrytému v trvale zastíněných kráterech. Surovina na pitnou vodu, stínění i palivo. Jenže Viktor Glover, pilot mise Artemis 2, navrhuje jinou strategii. Jak popsal portál space.com, radí začít raději u rovníku, kde je světlo a odkud se dá rychle zamířit domů při nouzi. Glover to shrnul jasně. Chcete-li letět rychle, leďte tam, co znáte. Rovník, denní světlo, jistota. A představte si tu situaci. Astronaut u pólu potřebuje pomoc a čeká celý týden na okno k návratu. To se nikomu nelíbí. SpaceX prý u Artemis 4 počítá s dokováním na oběžné dráze Země místo složité polární dráhy. Menší palivo, větší bezpečí. Tak držme palce, ať se ta bolestí

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Taylor Dane přichází 13. července 93 s deskou Soul Dancing, kterou Entertainment Weekly chválí jako zabijácké pop album se skvělým výběrem materiálu. Ostré, cílené, plné vábniček a každá skladba je pravděpodobným rádiovým hitem.
1: It has to have the attitude and the space for me to sing it in and the type of musical production that I think is aggressive enough and it gets over.
0: Soul Dancing, na kterém spolupracovala s Chepem Pettibonem a duem Cliveless & Cole, ale nejvíce zazáří v Austrálii a singly nejlépe zabodují v tanečních žebříčcích.
1: You know, if you really like something, you want it, you go for it.
2: Taylor Dane!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoomrádia a Huči Kuči Tance. Do kin dnes vstupuje Padlé ovoce nebo restaurovaná groteska Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Disney Plus přináší nový pohled na Pompeje, město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem a Ryan Reynolds potvrdil dalšího Deadpoola. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: ไม่รอมาดีอยู่เลย
1: Do vybraných českých kin vstupuje drama Padlé ovoce, letošní vítěz hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Barmský debutující režisér Ang Foy natočil koprodukční snímek Myanmaru, Česka a Francie o dvou mladých ženách, které se zbližují uprostřed vyčerpávající práce v textilní továrně v Rangúnu. Jejich vztah se rozvíjí tiše přes drobná gesta a nevyřčená přání v prostředí, kde láska mezi ženami zůstává společensky nepřijatelná. Mezinárodní porota vyzdvihla, jak se film z hloubavého portrétu přátelství nečekaně promění v drásavé drama o posedlosti a queer touze. Snímek si odnesl křišťálový globus i odměnu 25 000 dolarů. Padlé ovoce najdete nyní ve vašich kinech pod hlavičkou Atlas Cinema.
2: Čtyři důvody pro DAB.

Ryan Reynolds na akci Fanatics Fest 2026 potvrdil, že se chystá další film z franšízy Deadpool, který by měl navázat na poslední hit Deadpool and Wolverine. Herec zmínil, že v komiksech od Fabiana Nyziezy a Garyho Dugana zůstává řada zajímavých nespracovaných látek, ze kterých by mohl nový film těžit. Nekonkretizoval však, jestli půjde znovu o solo příběh nebo spíš o ansámblovku, kdyby byl Deadpool jen jednou z hlavních postav. Je to trochu zvrat oproti tomu, co Reynolds tvrdil dřív. Ještě v roce 24 říkal, že čtvrtý solo film působil zbytečně opakovaně. Deadpool and Wolverine se stal nejvýdělečnějším R-rated filmem historie s tržbami přes 1,3 miliardy dolarů, takže studio má víc než dobrý důvod v sáze pokračovat. Ruku na srdce, já moc na komiksy nejsem, a když, tak artovky, ale Deadpool, to je jiná písnička.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Lisva compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, recovery plan. Endpoint detection, multifactor, penetrační test, log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Suntro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez výkonu vás internet spolkne. Ukažte se na nejvýkonnějších serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Co je, co se děje?
6: Kontrola.
7: To je všechno?
6: Všechno.
7: A co je v těch bednách?
6: Taky kuřata,
7: ale taky. Se na to se podíváme potom. A kde pak máme sklad?
6: Vzadu, kde by byl.
2: Do českých kin vstupuje digitálně restaurovaná klasika Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam, kterou letos na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary uvedli v sekci Classics. Legendární tragikomedie z roku 88 sleduje trojici kamarádů z Karlových Varů, kontrolora Pepeho, veterináře Dětka a provozáka Františka, kteří si užívají volných vztahů a nezávazného sexu, dokud se nezjistí, že jeden z nich je HIV pozitivní. Ve své době kontroverzní snímek natočila Chytilová se členy divadla Sklep, takže hlavní role si zahráli přímo Tomáš Hanák, Milan Steindler a David Vávra. Restaurování filmu vzniklo díky spolupráci Národního filmového archivu, Státního fondu audiovize a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary z původních obrazových i zvukových pásů. Snímek byl v roce 89 dokonce československým kandidátem na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Kopitem sem, kopitem tam, nově digitálně restaurovaná Chytilová, nyní opět v českých kinech.
7: Sakra. Člověk, aby se furt něčeho bál.

0: We all know the story of Pompeii, right? The story of Pompeii is a story of death. Or is it? Let's try that again, shall we?
1: Na Disney Plus dorazila nová třídílná dokumentární série Pompeje, město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem, která kombinuje inscenované drama s vyšetřovací dokumentaristikou. Hvězda z Thora nebo Avengers se tentokrát v roli průvodce vydává po stopách posledních 24 hodin před výbuchem Vezuvu a s pomocí archeologů, historiků a geologů odhaluje důkazy, že mnozí obyvatelé Pompeji měli šanci katastrofu přežít. Seriál, který kombinuje nejmodernější archeologické objevy, expertní analýzy a hluboce osobní vyprávění, tak boří dosavadní představu Pompeji jen jako příběhu zkázy a místo toho ukazuje lidské drama odolnosti, obětí a přežití obyčejných lidí ve stínu sopky. Sérii režíroval a napsal Tom Barber Might a vznikla ve spolupráci s National Geographic. Pompeje, město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem, najdete nyní na Disney+.
2: The goal is to find the survivors.
0: Every one of them left behind a story.
3: Check this out.
0: Wow. A story of what it was like to experience that day. To live it.
4: There's something here you're gonna really want to see.
0: This is amazing.
5: Past feels so close.
6: Come on! There's no time to waste!

Co nového dorazilo dnes do českých kin? Padlé ovoce, koprodukční drama Myanmaru, Česka a Francie o dvou textilních dělnicích v Rangúnu, které si navzdory tíživé realitě hledají cestu k intimitě a lásce. Debut režiséra Ang Foye, který získal hlavní cenu Křišťálový globus na letošním festivalu ve Varech. Do kin vstupuje také Mistryně, české vztahové drama s komediální nadsázkou od Bohdana Karáska. Marie Švestková a Jiří Havelka jako bývalí manželé, kteří se po letech znovu potkají a řeší nezodpovězené otázky své minulosti. Bardotky, česká komedie Hany Hendrichové o třech kamarádkách po 60, které představují Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová, které si po letech stereotypu najdou nový životní elán a odhalí společné tajemství. A do kin se také vrací restaurovaná groteska Kopitem sem, kopitem tam Věry Chytilové z roku 88. Sledujeme partu přátel v Karlových Varech na konci 80. let, stínované hrozbou AIDS s herci divadla Sklep v hlavních rolích. Tak to byl kompletní výčet novinek, které dnes vstupují do kin. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Díky, že jste si naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru, a to znamená jediné. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: Na.cz doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifactor.
3: Penetrační test, Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Grote armen, Miranne. Moving Space.
1: Zone.

to je Alex Zorion. Retro Glow.

nooit op folder Madras. Tot we dit weef, tot we zoenen.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
0: Powerplay.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se díváme dolů k Šanghaji, kde odstartovala čínská raketa Gravity 1, a to rovnou z paluby lodi kotvící v moři. Jak uvádí space.com, jde o nejvýkonnější raketu na tuhé palivo na světě, která vynesla 9 družic přesně na jejich určené oběžné dráhy. Tenhle podsaditý stroj, provozovaný firmou Orient Space, měří kolem 30 metrů, necelou polovinu výšky Falconu 9. Zavalitá, robustní, tak trochu jako já, jen o pár desítek tun těžší. Byl to už třetí úspěšný let, všechny odstartovaly z lodi na moři. A brzy má následovat další mise s várkou čínských internetových družic. Portál space.com dodává, že se chystá i větší Gravity 2, možná ještě letos, opět z oceánu. Startovat z houbající se paluby, inženýři mají železné nervy a zřejmě i žaludky. Držte se svých oběžných drah, přátelé, ať už jsou jakkoliv malé. Mějte se podamsky.
0: Powerplay.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
1: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: balíček na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

mais les souvenirs de nos corps